0: Oj, nemám tam kýchty, tež konec.
1: Kuchený.
0: Až to je. Tež kýchty mu dal z kýchta, chal tu malo hod. Oj.